0: Dance Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Rádio, Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.
0: Dance Radio. Dance Radio.

taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Express Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True, peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio.
1: I'm a summer seat,

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Express Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.
0: Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Ty nejlepší shows z našich studií.
1: Dance Radio. True Peace Love Acid.
0: Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
1: Dance Radio.
0: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z Drum & Bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Alex Ink, Rio de la Luna, S Vedra. S Vedra je nádherné místo na Ibize, doporučuji se podívat na Ibizu a lehnout si tam na pláž. I když mě tam teda málem ukradli, ale safety first, to je zase jiný příběh, ale ten pohled je tam úplně impozantní. Doufám, že impozantní pro vás je i poslech Dance Radia. Dneska tedy na záskok na místo Terky Ročeňové, kterou zdravím na dálku. Tak je tady party break mezi 13. až 16. hodinou. No a potom mě můžete uslyšet večer v Club Mixu. Takže teďka máme nedělní letní odpoledne, jak má být. 2. srpna svátek má Gustav, všem blahopřejeme a připojují se také Klingejce, Koec, Nightlife, Epoche Nor, to je machr, který také byl v Club Mixu a nejenom tam, také u KT samozřejmě v dopoledním driveu s KT na Dance Radio. Je to nadějný producent, který vytváří neskutečné pecky a tady se přesvědčíte o jeho tedy novince In a Box a ještě Madame Snowflake. Pak je tady velká klasika Bubble U nebo Charlotte Charlie Vaneta i česká stopa, Petal, Kygo, Sandro, Kavaza a Hold On Me. Ještě jednou hezký poslech.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Takže hezky zlomený rytmus, Wilkinson, Katie Alex, Ultra Violet. U lamaných beatů, drum and bass, jungle a tyhle ty podobné rytmy, tak vás zvu na zítřejší Rave on Air od 18 hodin, to si vychutnejte. A tohle bylo takové příjemné navnazení. Posloucháte Party Break, dneska tedy na záskok s Milanem Kroužilem na místo Terky Ročeňové do té 16. hodiny. Průkopník Future House u nás čeká Orivel, Heldens, Diana, ještě Funk Tribu, I Want Your Love, Flash Mob, Auxilion a Danger Serious, DJ Joseph, Fred Fake a Magical Touch a nebo Sami Viri a ještě Easy Cross, Nostalgia. No, přátelé, když jsme u nostalgie, tak mistrovství světa ve fotbale už je minulostí. Přiznám se, že mi to trošku chybí, žil jsem tím jako takové příjemné odreagování, ale mnozí z vás, nebo skoro všichni, vědí, že máme nového španělského trenéra poprvé v historii, máme zahraniční, tedy angažmá Santi Denia, který má i zlato z olympiády, a chtěl by povolat Patrika Šika. Já jsem na to zvědavý, jak se tedy promění náš nároďák. Upřímně řečeno, asi nějaké změny jsou samozřejmě potřeba a bude to velké rozuzlení. Takže taková malá sportovní vsuvka, já vám přeju ještě jednou nádherné odpoledne.

0: Another. A je to Mercil Remix. Máme 13 hodin, 640 minut, tak první hodinka nám utíká velice rychle. Já doufám, že i vy máte nedělní pohodičku. Teď nás osvěžíš jim za Elder Blue a Falling Faithless Tweak Your Nipple. Faithless to je neskutečný fenomén. I když už teď vystupují bez Maxi Jazze, ale stejně ta stopa je tam obrovská a vždycky, když se kdykoliv objeví, tak tahle ta parta je velice žádaná a já doufám, že vás také příjemně nakopne. No a pak je tady John Summit, tam není co řešit, Jane Smokers, OZ a All The Time. Přátelé, taková malá filmová vložka, já vím, že teďka je i hysterie, jak jsem teda mluvil v tom dobrém slova smyslu o Faithless, tak teď Odyssea je skoro všude vyprodána. A představte si, že něco podobného se stalo s filmem Fantomas, to už je hodně dávno, to nepamatuju zdaleka ani já, kdy v 60. letech, když měl u nás premiéru, mimochodem to nebylo tak úplně snadný, tenhle ten snímek, protože ten předchozí režim moc neschvaloval tyhle ty západní filmy ještě, jak tam všichni jezdili v těch lepších autech a o lepší oblečení a trošku to kopírovalo Jamese Bonda, tak si představte, že údajně na to bylo vyprodáno snad nejvíce v české historii, to si prý nedovedeme představit, že na to stály obrovský fronty na Fantomase. To už je tedy kousek historie. Ale je tady přítomnost a vy posloucháte Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Takže nám se blíží 14. hodina, s tím přijdou zprávy. A hned po nich Illenium, Ale Goulding, Don't Want Your Love. Fitz, Calcum Brainer, Good Things, Ivek, Lorek, Push It, anebo Fox Stevenson, Miss You. A tohleto, co dohrává legendární Blackjack, You See the Trouble with Me.

Fox Stevenson, Miss You, Solomon Friends Remix. Posloucháte Party Break, nedělní show na Dance Radio mezi tedy 13. a 16. hodinou. A máme 14 hodin 16 minut pro úplnost informací 2. srpna. Samozřejmě Gustavům, kteří mají svátek, blahopřejeme. Teď se připojí La Fuente, Born to Make It, nebo DVBBS, Bobby Harvey, Playground, či Perpetus, Dreamer, The Sound of Goodbye, Burner, Rush 97, velice známá a frekventovaná věc. Přátelé, tak přes vlny nás můžete chytat kdekoliv, ale přes aplikaci je to ještě snažší, vytáhnete telefon a máte úplný přehled i o pořadech, o tom se každý den, čili doporučuji aplikaci Dance Radio. Já vám přeju nádherné pohodové odpoledne a ideální na sport, tak doporučuji třeba si teďka zaběhat, protože nás čekají pořádné parné dny a dneska to je takový oddechový čas, takže vy, kteří chcete do sportu, tak si myslím, že je naprosto ideální klima na dnešní odpoledne. Dance Radio. Dance Radio.

houseová pohodovka Christoph a Gimme the Love. Přesně v půl třetí při party breaku. Galantis nás čekají a ještě Hook and Sling, Love on Me, potom Patrick Junior and Mel, So Sick a Joey Negro, Make a Move on Me. Tak tohle to je velice známá věc. Joey Negro vlastním jménem David Russell se narodil 18. června roku 1964. Chtím si říct, že ten pseudonym Joey Negro už si osvojil trošku později. Je to anglický DJ, který hodně fuzuje do různých stylů, hlavně funky, disco, všechno možné, nic mu není cizí. A také funguje pod mnoho pseudonymy, jako třeba Doug Willis nebo Sunburst Band. Mně se líbí, že on víceméně komponuje ty věci, jako kdyby měl celý orchestr, a je to opravdu velice všestranný producent a řekl bych, že vedle Masters at Work zanechal takovou nesmazatelnou stopu a my se o tom tedy přesvědčíme s hitovkou, jak už jsem anoncoval, Make a Move on Me.

0: Diamonds a Superstar.
1: Máme 3:45, takže Party Break se přehoupl do další poloviny. Teď nás čeká Yes Boone a All I Really Want, nebo XX You Got That Love, Florence and Machine Cover. Tohle je parta, která kombinuje indie rock, trošku pop i také elektroniku dohromady. Vznikly v roce 2005 v Londýně a jako studenti Elliot School a ještě Barry a Quereshi se dali dohromady a na MySpaceu měli nahrávky a nakonec to zaujalo label Young Turks, no a stali se slavnými. Někdy to je jednoduché, někdy se někomu poštěstí a držíme jim palce dál, takže to nás tedy čeká a potom v zápětí Lost Frequencies, Nathan Nicholson, So Much Beauty.

Nils Van Gogh a Albertum Tiesto Big Room Remix. Blíží se tedy 15. hodina přelom a hned po třetí odpolední vás čeká Chris Avantgarde Concentrate Professional.

0: jihoafrická rodačka žijící ve Švýcarsku, to je Nora and Pure a její éterická záležitost Freya. Ona je právě tím známá celosvětově, tyhle ty různý filmový zvukový krajiny, efekty, éter, všechno. Také hraje pravidelně, protože její vystoupení jsou vždycky takhle duchovně nebo má to takovou tu duchovní atmosféru. Hraje pravidelně na festivalech Burning Man, Tomorrowland nebo Panorama New York City. Takže jsme se vychutnali tuhletu dámu. Posloucháte Party Break ještě tedy necelá hodina. Z datem 2. srpna. Teď Jorge Smith, With You, Jobel, Ocean House či 20 Fingers a Gillette Short Dick Man.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová

0: roll-on nebo deo stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Glockenbach, Sam Harper a Lost. No, nejsme ztraceni, posloucháte Party Break. Máme 15 hodin 33 minut. Teď je tady Axwell připraven na značkách a ještě R.E.M. V roce 1991 tahle ta parta byla strašně populární, hrálo se to na všech možných vízách. Já to teda nehrál, protože jsem spíše tedy inklinoval k té elektronické scéně, ale nic to neubírá na mega kvalitě kapely R.E.M. a Heart is my religion, v originále Losing my religion, Blake je Jarrell Mashup. Axwell, toho jsem měl tu čas vidět a vyspovídat v roce 2010 na Mákáči, když jsme se málem potopili lodičkou, jsme pluli tenkrát z jednoho tedy ostrůvka na druhý, mám na to docela vtipnou vzpomínku, ale když už jsme u toho, je půlka léta, ale ještě nás čeká moře, ano, když už jsme u té vody festivalu a parties a Mákáč proběhne mezi 14. až 15. srpnem Máchovo jezero, takže si můžete užít ten kultovní festival plnými doušky. A to si můžete užít tady přes frekvence 8229 FM nebo aplikaci Dance Radia, tak třeba Blur a ještě Amber Revival Love Me Endless, nebo Armin van Buuren a Konrad Sebel Sex, Love and Water. Zase jsme u té body. Shapov a Swanky Tunes Wild and Free.
1: Rave on Air. Dance Radio. Baví tě drum and bassová muzika? Tak laď každý pondělí Rave on Air. Od 6 večer.

Máme 15 hodin a 51 minut party break jde postupně úplně do finále, takže s Terkou se budete moci slyšet opět za týden. Bylo mi potěšením za ní zaskočit, zdravím jí, takže Terka Ročeňová za týden mezi tedy 13. až 16. hodinou v letom tradičním čase. Do té celé nás čeká Prospa a ještě Rach, This Rhythm, anebo Back Riders Shooting Stars. Přátelé, my se ovšem uslyšíme za dvě hodinky při Club Mixu, to znamená, že 645. vydání na Dance Radio. V první hodince noviny, které jsem si na vás nachystal, potom po roce přijde Jose Martinez a DJka Luka, ta vás obdaruje svým originálním technem mezi 8. a 9. večer. Takže za chvíličku se uslyšíme, já vám přeju jinak nádherné odpoledne, užívejte si to a mějte zapnuté naše frekvence anebo aplikace Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina na prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
2: Dance Radio.

0: want me to say? Can you repeat it? Part of my French? Oh, you say pardon my French. Pardon.
1: Ty nejlepší shows z našich studií.
2: Dance Radio.
3: True peace, love, acid.
1: Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
2: Dance Radio.
1: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.
2: Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Express Radio. Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.

Přátelé, přeju hezký dobrý večer, milovníci elektronické scény, taneční muziky, jste samozřejmě naladili správně, jakožto celý den. S Dance Rádiem 8929 FM začíná Club Mix 2. srpna, svátek má Gustav, všem blahopřejeme. A konkrétně 645. vydání pořadu Club Mix. V první hodince novinky, už tam jednu mám připravenou, hned to uvedu. A ve druhé hodině bude mixovat po roce DJ Jose Martinez a pak to završí technem DJka Luka mezi 8 a 9 večer. Teď je tam přehrávači FDF neboli Francesco De Fio, je to Ital z Říma, ta věc se jmenuje Jump to the Disco a je tam vysamplovaná kapela Shalamar. Jedna z klasik na přelomu 70. a 80. let, Howard Hewitt, Jody Watley, zkrátka klasika. No a tenhle ten producent vydává na značkách Juicy Music, Hotbit, nebo Moonsight, Mood Funk Records, Motif Records, zkrátka takové ty zásadní labely a pravidelně se umisťuje v první stovce různých tedy žebříčků a platformách, hlavně tedy s Jackinghausem. Tak jdeme do toho a těším se na vás.

Marcos Lewis, více než 1500 různých vydání releaseů, je to disco-funkový nebo tedy klubový veterán, v tom nejlepším slova smyslu. Je to rodák z Dallasu a vydává na samozřejmě značkách Tool Room, Moods and Grooves, potom Kodu Recordings, Phoenix, ty zásadní labely. Posloucháte Club Mix 645. vydání.

Jan Nesby a ještě DJ Pierre. Meet, Hate with Love. DJ Pierre je neskutečný klasik, vyrůstal na předměstí Chicago. Od roku 86 se začal zabývat elektronikou, jeho streets, dokonce hrál s Dukem Ellingtonem. S Dukem Ellingtonem, takže tam skutečně ta hudební připravenost byla od kolébky skoro.

Fendi, to je maďarský producent, žije u Balatonu, má dokonce v Maďarsku dvě zlaté desky a po ranních neúspěších, ale ty vás nesmí odradit, ty neúspěchy jsou právě o toho, aby vás nakopli a abyste se zlepšovali a potom dokázali něco jako tady producent Fendi, který začal s DJingem v roce 96. No to je hitovka Set Me Free, no a vidíte, neúspěchy ho vynesly takhle vysoko, že už začal vydávat na značkách třeba Pornostar Records nebo Tactical Group.

Frederico Scavo a Lexi Hill, takže dva Italové. House Rules. Lexi Hill vyrůstal v Neapoli a třeba jeho první kroky vedly v nočním klubu Havana Club, kde se postupně vypracovával a je ovlivněn takovým tím klasickým housem, což už můžete slyšet.

Kristofson Loving You. Další maďarský producent. Maďaři mají neskutečnou formaci dobrých producentů a DJů. Začal svou dráhu v roce 2024, což není tak dávno, ale už stihl se vyšvihnout tak daleko, že ho hrajou DJové jako A-Track, David Penn, Kesim nebo Clapton. To je parádní vizitka. A pravidelně hostuje v Paříži, v Berlíně, v Amsterdamu. A vydává také na Tool Room Records a Golden Recordings. Kdo ví, třeba se objeví i v České republice. Posloucháte Club Mix.

Franklin a Ralph Rosario. Take Me Up. Ralph Rosario je ovlivněn 80kama a houseovou muzikou, nezávislou scénou a tak nějakým způsobem už brousil své zbraně na pozdější dobu, na tu elektronickou scénu a tady to je znát, že ten chicagský zvuk ho hodně

Romero, Luisa, tak to je Francouz, tahle ta věc se jmenuje Spark. Představte si, že je to jazzový pianista a tam je to také trošku i znát, hraje na bicí na všechno možné, studuje v Londýně a pohltila ho v 17 letech elektronická scéna. Tak si to vychutnejte. Jinak Jose Martinez se na vás těší mezi 7. a 8. v Club Mixu. Máme 645. vydání na Dance Radio.

Marco Melissen, coming back, holandský DJ a producent, a také možná proto vydává na značce Work, možná je tam inspirace Olafem Basovským. No také je to rodák z 80, takže ovlivněm tohletou scénou. Posloucháte Club Mix.

Ofach, I Am Out, to je poslední věc ode mě. Už se nám blíží nekompromisně 19. hodina s tím, tady uděláme rozhovor s Jose Martinezem, který začne hrát a řekne nám své novinky. Takže já mám odehráno, ale ještě ne, odmoderováno samozřejmě, to mě čekají 2 hodinky. Chtěl jsem také pozdravit Oldu a Terku, neboli Terku a Oldu, díky za skvělé party. Já jsem si teďka zahrál pro ně na narozeninové akci a přátelé, to byste viděli, jak to rozjíždějí, jsou to posluchači Club Mixu, takže je takhle na dálku zdravím a vás ostatní samozřejmě, jak bysmet.

0: Posloucháte Club Mix na Dance Radio a je tady první host dnešního pořadu, neboli Jose Martinez, a tě přeju hezký večer.
1: Já tobě taky a samozřejmě všem posluchačům Dance Radio.
0: Prima, my děkujeme a teď nám řekni, je to rok, co jsme se tady neviděli, plus minus autobus, cenovýho, docela tě tak nějak vidím, že jsi aktivní.
1: Snažím se samozřejmě proto, aby té hudby bylo co nejvíc pro ty lidi, ať už je to různorodá hudba, nejenom house music, ale samozřejmě různé styly, které právě jsou pro mě velkou inspirací od velkých producentů, velkých jmen, jako je Karl Cox, David Guetta, Calvin Harris a podobně, protože mně se na něm líbí jedna důležitá věc, že on, když chce pauzu, tak změní jenom hudební styl.
0: No a co nejvíc preferuješ, jaký styl teďka v současnosti?
1: V současnosti se mi nejvíce osvědčuje Afro House, který je velice takový jako podněcující právě, co se týče dobré nálady, taktéž i tech house a melodic techno.
0: Dobře, takže to od tebe dneska můžeme čekat.
1: Přesně tak.
0: Dobrý, už se to rozjíždí, už to slyšíme. Tvý nejbližší mejdany?
1: Tak můj nejbližší mejdan bude příští týden v pátek na Riverbaru, to je taková nová náplavka v Brně a samozřejmě pak to bude Hodonín a Rakousko.
0: Hezky, tak to jsou dobrý destinace. A tam budeš hrát asi takhle nějak podobně.
1: Přesně tak.
0: Něco na léto ještě?
1: Na léto určitě, bude toho opravdu hodně, protože nechci prozrazovat úplně všechno. A já bych rád objasnil jeden důležitý fakt, který je a koluje a jsem rád za to, že to koluje, protože přesně to je ta jednoduchost, vlastně proč ne. A neboli step by step a sky is no limit. To znamená High Ibiza projekt je proto, protože mám podepsanou smlouvu s tím nejvyšším Big Bossem, který vlastní největší kluby na Ibize. A vlastně High Ibiza jsou nejlepší kluby na světě. A tím pádem já jsem přišel s jednoduchým nápadem, jak dostat Ibizu všude, kde jsem. To je úplně jedno, jestli jsem v Maďarsku, v Portugalsku, nebo jsem kdekoliv.
0: No a když jsme u toho, tak jsi docela hodně opálený a říkal jsem si, jestli nebyl jsi ve Španělsku, ale ty jsi byl v Maďarsku.
1: V Maďarsku na formuli jsem byl, přesně.
0: Jaký to
1: tak
0: bylo?
1: Ale bylo to úžasný, naprosto geniální.
0: A promiň.
1: Viděl jsem, byl jsem tam pracovně, ale domluvili se nějaké zajímavé věci, o kterých nechci ještě úplně mluvit, protože máme vždycky nějakou určitou dohodu s tím týmem a samozřejmě tím, že mi dali příležitost Ferrari a samozřejmě Lewis Hamilton, což je fajn a je to takový jako velice příjemné, tak věřím tomu, že za nějaký ten čas se uvidíme i na velkých stagech, které budou hostovat po celém světě.
0: Teďka budeš řídit tady formuly za mixážním
1: na putem. To se těším nejvíc a doufám, že posluchači taky a ladí správné vlny.
0: Jose Martinez and the Mix.

Mark Knight, už se z něho stává hitmaker, ale pořád ho řadím do klubového světa. Harry Romero, tak to je jasná osobnost ze Spojených států, Chus a Caballos, Machine.

Tak tohle to je i v mém pomyslném DJském kufříku, nebo na flešce. Mark Knight, James Harr, Batman. Řekl bych takový klubový hit léta roku 2026.

Mark Knight po třetí v pořadí, Shut It Down, možná, že tady dělá Greatest Hits tohohle toho producenta, Pietro Rom Fortune, Shut It Down.

Broken Hill, Divernus a Roland Clark, to je producent, který patří mezi přední linii nezávislé taneční scény. DJ Jose má

Takže už tady připravuje půdu mistr Jose Martinez pro DJku Luku, která vás začne bavit za těch necelých 20 minut. Kaufmann z Německa a Oliver Huntermann. Ká.

0: Tak utíká to dneska jako voda. Před chvilkou jsem přišel, zahrál teď Jose Martinez, tak nám to hezky odsejpá. Doufám, že i vám to hezky utíká. Tady Lucka zatleskala. Lucko, rád tě vidím tady.
1: Já tebe taky všechny. I Jozeho tady DJ.
0: Skvělý, tak je tady dobrá atmoška. My jsme se neviděli asi tak 4 měsíce a bylo by fajn, protože tě vídávám často, ty jsi poměrně dost aktivní pořád, viď? Zaplať vám Bůh.
1: Jo, tak baví mě to pořád, nabídky taky jsou a ne už každý pátek, každou sobotu, to bych už s dětma, s rodinou, to už
0: a s kocourem?
1: Byla úplně. Ta kocoure naštěstí samostatná jednotka. Ale chci právě být ještě pořád jako fresh, abych nejezdila na ty hraní nějaká unavená a pak potom to člověka akorát otráví, takže chci si to vždycky užít, takže toho beru míň, abych měla na to energii a mohla se pořádně na to připravit.
0: Vyváženě. No ale také to můžeš vyvažovat i tvojí produkcí.
1: No, na to se právě chystám. Už jsem dlouho nic neudělala. Takže na to se chystám, akorát teď si musím trošku utřídit styl, protože občas hraju i melodic house, melodic techno, ale spíš asi to bude techno produkce.
0: No určitě, tam jsi nejvíce jako ryba ve vodě. Hraješ i jiný styly než techno?
1: No právě občas ten melodic house, ale to spíš na nějakých třeba soukromých nebo firemních akcích, ale na normálně v klubech nebo na festivalech. Tvrdší techno.
0: Jo, tak to je v pořádku, takhle tě mají i klubeři zařazenou.
1: No, jasný, no.
0: Ještě jednou pro takovou atraktivnost, ty jsi projela celý svět, kdyby si vyjmenovala třeba 5 míst takových těch lepších, kde jsi už byla pro klubery, kteří tě teďka nás naladili poprvé třeba.
1: Tak Španělsko, Brazílie, Japonsko, tam jsem jednou hrála. Německo, tam jsou úžasné akce a v Holandsku, no.
0: Kde se ti hrálo úplně nejlépe, v které zemi?
1: Asi to Španělsko, tam jsou takový energičtí, ale tam ty akce zase začínaly ve 4, nebo jakoby ten hlavní čas byl od 4 do 6.
0: Je to pravda. Takže... A kde? Barcelona, Madrid?
1: No taky, nebo jich, Valencie, tam jsem hodně, a pak i na severu. Jako
0: Valencii znám dobře, to je krát. Byla jsi tam?
1: Byla, no.
0: I po městě se podívat, to je krásné město.
1: No, ale už je taky nějaký rok.
0: Chápu.
1: Takže bylo to španělská, hodně, já jsem se začala učit i španělsky, jo. Kvůli tomu, že jsem tam hodně hrávala.
0: Como te llamas?
1: Me llamo Lucie.
0: Me llamo Milan. Te gusta Praga? Te gusta Valencia?
1: Sí, me gusta mucho, sí.
0: Jo, je tu hablas muy bien.
1: Toda la España.
0: Me gusta tam bien, tak jsme si pokecali základní takový souvosloví. A teď mi prosím tě prozrať, určitě máš nějaký nejbližší tedy akce?
1: No tak já bych ještě chtěla říct na akci, kterou jsem byla, to bylo Beats for Love, to byl zase jako takový zážitek roku, to vždycky je zážitek roku, protože to je vlastně jeden z nejlepších festivalů vůbec tady ve střední Evropě, takže tam jsem si to strašně užila, velkou stage.
0: Teďka posledně, co bylo?
1: Teď to bylo, tam měli zase line-up prostě světový, všechno, takže to bylo, zůstala jsem tam nakonec 3 dny, nejenom ten den, co jsem, nejenom tu noc, co jsem hrála, a pak ještě další dny.
0: Kolik nám tam zbývá do konce? A ještě mám poslední otázku.
1: 2 až 4.
0: Tak pomaličku budeme končit, no, ale protože se s tebou dá povídat ještě hodně dlouho. Prosím tě, Lucko, teď mi řekni pro největší početní publikum zatím za tvoji kariéru, kde jsi hrála, pro kolik lidí, jako no, nejvyšší počet.
1: To byla Love Parade, tehda v Berlíně.
0: 1 000 000.
1: No to byla i 2 miliony.
0: Hezky.
1: To už asi nic nepřekonalo.
0: Tak to si překonala i fotbaly, velice snadno. Několik stadionů dohromady.
1: No.
0: Na stadionech jsi hrála taky, ne?
1: Na stadionu?
0: No to nevadí, Love Parade to
1: byla. Já si už jako některé ani věci už nepamatuju, nebo nevzpomínám takhle, pamatuju, ale že jako člověk, já už hraju 25-26 let, takže hodně už z toho, no, už to budu muset mixovat.
0: Takže jdeme do toho, takže jdeme a bude to oteknout samozřejmě, že?
1: Samozřejmě.
0: DJka Luka in the mix.

0: Takže přátelé, ani se mi Lucku nechce pouštět pryč, tady bychom pařili pořád. Jak se ti hrálo dneska?
1: No perfektně, a strašně to uteklo zase.
0: Jako voda, uteklo to. Já jsem před chvilkou jsem přišel do studia a najednou je
1: ten
0: konec.
1: Ten čas strašně letí, mě přijde. No.
0: Letí. V každém případě díky a samozřejmě už je tady pozvánka, takže opět s tebou počítám sem na podzim.
1: Taky, já se těším. No.
0: Taky.
1: Děkuju za pozvání.
0: Taky díky za tvůj setík, za tvůj výkon a ještě kdyby si tedy pozvala posluchače na nejbližší akci.
1: Nejbližší akce, já mám teďka v Rakousku, tak to nevím, jestli je to taková spíš soukromnější akce, ale potom v říjnu hraju na afterparty po Borise Brejchovi v Epiku.
0: To zní.
1: Ale všechny vždycky různý.
0: Tam je výborný sound system.
1: Jo, to jo, tak tam je to úžasný klub. A všechny jakoby pozvánky najdou, nebo moje akce najdou na Instagramu do Luka.
0: Jasná věc. Takže Lucko, díky za všechno.
1: Taky děkuju.
0: Přeju krásný večer. No a já vás pozvu na Club Mix, další vydání 646. za dva týdny 16. srpna. Přijde DJ Gattery from the box a potom DJ Telly premiérově do Club Mixu. Za týden Chris Adler a teď nás čeká Mambo Ibiza. Mějte naladěné Dance Radio, děkujeme. Dobrou noc.

underground. Children of the light.